0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90.
1: Hit Radio. I could stay awake just to hear.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který pozná máte chutí.
5: Hit Radio 90.

0: Matrace za hubičku.cz.
1: Co?
0: Matrace za hubičku.cz.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Studio 90.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: devadesátka. Devadesátka.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hit Radio 90.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Skonto nábytek.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Rádio 90. 90.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.rezortsvět.cz

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Rádio 90.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: www.mixy.cz.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
2: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz.
2: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: No proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Hit Radio 90.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90. 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: Firma na zážitky.cz.

0: Hit Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.

0: takhle víc, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. Je to tohle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy děvne vystřelat boko.
2: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Bej!

0: devadesátka. Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha.

0: Hit Rádio 90.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
6: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
7: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
8: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
7: ano.
8: Rezort Svět, nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
0: Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nejprodávanější singly v Evropě 11. května 1996, tedy přesně před 30 lety. My to právě teď a tady zkontrolujeme, a to v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. No a kdybych to měl hnedka takhle na začátku nějak tak jakože shrnout, tak v té době docela dost bodoval hudební styl Dreamhouse. My se k tomu postupně dostaneme. Michal Klein i dneska s vámi tady na Hitrádiu 90, takže vlastně jaký pak co pak začínáme. Eurochart Hot 100. A to hezky, klasicky, pěkně od spoda. Na osmičce čekejte už za chvilku německou kapelu Fool's Garden a jejich Lemon Tree, tedy vlastně píseň, která se stala takovou neoficiální hymnou českých hokejek, který přivezli jenom pár dnů předtím zlaté medaile ze šampionátu ve Vídni. A to už je taky skoro pravěk. 30 let, letí to letí. Na devátém tam si můžete skáknout na Makarenu. Ej, Makarenu. A teď naopak něco klidnějšího a hlavně kytarového. A zároveň tedy největší a vlastně jediný hit od zpěvačky Joan Osborne, One of Us. Za ten mimochodem slízla hned 5 nominací na hudební ceny Grammy, který ale tenkrát vyfoukli Alanis Morissette a taky zpěvák Seal. Joan se ale i přesto zapsala do hudební historie. Taky kdo to má 5 nominací za jeden jedinej song? No, jiný by za to možná takzvaně i vraždili. Tak tady je 10. místo hitparády Eurochart přesně před 30 lety. Joan Osborne, One of Us.
1: Eurochart Hot 100.

0: Na Hit Rádiu 90 si dáváte i dneska největší hity a hlavně nejprodávanější singly v Evropě, a to v první půlce května 1996, kdy to bylo celé takové hodně roztančené, čehož tedy budíš důkazem následující trojice hitů. Mark Morrison bude Return of the Mac, to bude páté místo. Předtím ještě na šestém zástupce nového tanečního stylu Dream House. Bude to italský DJ Dado, který stanečnil takovou tu hvízdací znělku ze seriálu Acta X. A povětšinou to bylo tedy mnohem úspěšnější než samotný originál. A divili se tomu tenkrát dokonce i sami Mulder se Scaliovou. Jinak Dream House si blíže představíme, ale až za chvilku, tak si na to počkejte. Teď ještě posílám další taneční megahit přesně před 30 lety. V listopadu letošního roku to rozjedou v pražské O2 aréně. No a teď i tady na Hit Rádiu 90 v hitparádě Euro Chart. Tady jsou prostě Prodigy a jejich Firestarter.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, tedy nejprodávanější singly v Evropě v první půlce května 96. roku. A nejenom tedy singly, ale teď i alba. Mrkneme totiž do albového žebříčku, co jsme si tenkrát kupovali a na co se tenkrát stály velký fronty. Tak třeba na Alanis Morissette, na Celine Dion, dokonce i na Tinu Turner a nebo na Rage Against the Machine. Ti byli dokonce těsně pod vrcholem, protože až na samotném zlatém vrcholu tam byli pevně usazení chlapci z Take That, dokonce s výběrem svých největších hitů. To už tedy bylo bez Robbieho Williamse. A jenom tedy pár dnů poté, co zbytek skupiny ohlásil, že jdou od sebe. Takže ta bestovka byla vlastně takovým, no vlastně rozloučením s jejich faninkami. A jednu novinku na výběr svých hitů taky k tomu zabalili, dokonce i s velkou červenou mašlí. Byl to cover písně How Deep Is Your Love od skupiny Bee Gees, který byl taky posledním na dlouhatánských 10 let, než se v polovině milénia dali zpátky dohromady. Takže posílám z výběru největších hitů skupiny Take That před 30 lety nejprodávanějšího alba v Evropě. How Deep Is Your Love?
1: Eurochart Hot 100.

0: Odpočítávání nejprodávanějších singlů v Evropě v první půlce května 96. roku. Takže si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100. A to právě tady, na Hitrádiu 90. No a za chviličku si dáte hnedka dva Michaely. Jacksona, toho čekejte těsně pod vrcholem s hitem They Don't Care About Us. A ještě před ním George Michaela se singlem Fast Love, což byl takový vlastně zpěváků v útěk před velmi bolestnou ztrátou svého utajovaného milence. Tak aby zahnal veškerý ten smutek, tak hledal útěchu v náhodných náručích a takzvané rychlé lásce na jednu noc. No a hned teď na čtvrtém bych tady měl taky jeden z nejzásadnějších rapových hitů z 90. let. Od Tupaca jeho California Love, což byl vlastně jeho první hit po propuštění z vězení, kde si odpikával trest za sexuální obtěžování. A vlastně jakmile ho pustili domů na kauci, tak odletěl soukromým tryskáčem do LA, kde rovnou začal natáčet. Taky jaký pak čekání, když se nasadil celkem dost. No a výsledkem byla třeba i spolupráce s Dr. Dre, California Love, posílám.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Rádio 90.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996.

0: Co se hrálo v Evropě před 30 lety, to už vesměs víte. Až tedy na ten úplně největší hit, ve kterém tedy nikdo nespíval, ale každý na to tenkrát tančil. Takže nejprodávanějším singlem v Evropě právě 11. května v 96. byl ten od a jdeme do Itálie.
1: Eurochart Hot 100.
0: Už na začátku roku 96 jsme totiž poznali nový hudební podžánr, který někdo pojmenoval Dream House, což byla vlastně reakce na velké množství dopravních nehod, které v Itálii často způsobovaly mladí, rozkalení a tak trochu i nadopovaní návštěvníci diskoték. No a tak DJové začali na konci svých setů hrát pomalejší, takovou právě až snovou a stále elektronickou muziku. Jen to nebylo tak nabušený. Průkopníkem právě hudebního stylu Dream House se jednoznačně stal Robert Miles. Byl první, možná i nejlepší a hlavně před 30 lety rozhodně nejprodávanější umělec v celé Evropě. A to se svojí hymnou a takovou vlastně biblí celého subžánru se singlem Children. To byla suverénní jednička hitparády Eurochart Hot 100. Takže pianko dneska nakonec, ačkoliv pozor, ono se to ještě celkem rozjede. A my se příště rozjedeme do roku 1992, kde byste se opět a zase chtěli zavzpomínat. No a Michal Klein se bude zase těšit. Tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: kamněna je levá.
1: Chlapkům těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. To kásy na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Rádio 90.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Devadesátky.

0: Rádio 90.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Hit Radio 90.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
2: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
2: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
2: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
2: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
3: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
2: Adrenalinovou jízdu najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: devadesátka. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky právě teď na denprincezen.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

Hit Rádio 90. 90.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Taky na www.levnězčiny.cz. Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: 90.

kolik se mi stačilo poznat. A já jim řekl, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
6: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
5: ano.
6: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.
2: Escucha el ritmo.